Amy Grant, Every Heartbeat Belongs to You. Kužde pukotanie vútrobe je za tebe. Ach, môžeš da hišče romantisce do tuto dňa startovač. Vizo, vizo, ze serbske hudžbu, kotraš nám šitkým vútrobu zvoreva. Ač došeš čič, Andreas Kiske zaspiva. Monika Klesec a Luboš Činský spiel. To je Michał Cysz. A netko zaslyším Boženu Bjaršec, sedžu zasa tam. No a produkcia serbského rozvosa tu za serbským rozvosu sobie.

0: Zabönčo zve, zabönčitko zveho, Andreas Kieske, nidom bečo, džin a dvaceči. Jedoš išče nekotre dny a potom je tak daloko nie, nerečú vo svetových mištostvách kopajnce, ale vo zadkula bičture prinja stácia čaká na modrých serbských športovcov a za to sú si moži rozvosovnice zadkula ratiš novostku vumyslili. Claudius Buša bude na stáciach vonka na usách, podľa. Claudiuso, što máte do překvapenky za modžinu a vopetovariu zadkula beach ture?
1: To je nešto, što iš môža šíce sobu činič a vieska tež išče nešto o toma. Lieca máme na kujže stáci v osobitu moto party plánovanú, nešto předrašči co drobiče, što dokladne to so stajne týden do stácie v osobi. Cíl je všech na stáci mobilizovač zo sobu činia, šo je nehač tún, kiškovarský předava, přiladovario abo tež rajario a rajarky na rajnišťach. Potom činíme s předraščenými zhromadné foto, na koncu bičtúre, potajkým na finálu v Miočicách, vozivíme na kotrej stácii bie najviace předraščených ľudí.
0: A to ma potom zavešte tiež lepšinou, alebo lepšinu zaviesku, když sa ľudia předrašča, alebo?
1: Oni dostanú potom osobité myto, menujúce prvnú stáciu zadkula bičtúre leta 2027. Torika dobečarská vieska leca je 2027 na bičtúre podľa a netreba so extra požadač. Miestno je vesce, prvnú sú netko voklece a čera večer sme vozevili, so chceme tam pravie veľa ľudí v trikovách vidieť, šo jedna hač blido tenis, kopajnca abo volejbol, hač FC Tokio, Atletico, Boca Juniors abo SJ Nebečice. Zdrašče, Soriane Triko, a potom so vidíme ve voklecach Bunžilu.
0: Ja ižo vidžu, mora žoma rádio Zadkula je přijotovaná také svišeč. Lituša bičtúra mora je žome startuje menujúci ižo Bunžilu ve voklecach. Potom sú čera rozpravili moži žome rádia Zadkule a tyž ište na finálu Miočicach pokazame rade sreč augusta tyž tošak je přeco vujky hajlát za to, što ľudí sa môže Das hätte ich dann gerade deutsch. Bechodjin, 22 hier. Serbski Rosmas, Pschee, Dobre Ranje, Schietgeben, Dustai, Katka, Jakub, na Jensnische, Wutore, 9. Junior.

0: Sida menči, no. Po napo šestih je, a to je prašenje, džiž sida džesač, aba tež rade dvanače votmovo, na štoda sida džensak snidani, na pomasku, cautu, aba medla tež sobotu při rančim svojbnim snidanskim blíže, mjaso, tvarov, tvarošk, marmelada, šokolada, šunka, aba tež mit. Nadžiomne mače zbožo a dobreho pčovarja bliskošči, šako, když se mjet kupnice kupiš, ste tam na etikeče, no, zo je mjet z EU a z nic EU kraju zmišane. Na vutromne džak za to. Tola to je od sreč mesaca, nimo od neke sreč junija za nekotretne pači menujce nova EU kaznja na medovih šklencach kupnicach. Maso nalistovač z kotrych krajov med pšinže, ale tiž kelko meda zvoneho mienovaneho kraja potom v šklence nuckaje. Skončne viace transparence, šako so najväčší džel meda nimske přeco išče importovač ma. Ale mě znamí, dům od pčovarja je přece ještě tu nejlepší a najsvodnější.
1: To je pravá měženca. Horce kofi, čerstvé cauty, serbský rozvoz. Pozícia.

0: Lečo. Što je za vas lečo?
1: Lečo je za me svobodne čuče s svojimi přečelemi tak velike, až možno činč. Večere vonka spač před nebjom a vesel buč.
0: Serbski rozvoz přeje vam svunčni dženj.

0: Nyke peven huluja jutuja. Stik. Sajmo uspio serbskim razvozu, kišu početiš. Vosobic so mi jara ljubi, pečo džin štyria postaje.
1: Nabožne slovo.
0: Tude ma dženca rano Mirčin Bauca z Budešina.
2: Predovanski tekst posljednje nedjele dovolí nám dolat do živinských pomerů prakšesčanské vosa do Jeruzalémě. A tie zhromadí z netoch vieracích byže jena útroba a duša. A žan nepraješe od svojí živnosťu zo jeho sú, ale šitko miachu přes jene. A tyž nebe žan mez nimi, zo by potrebný byl. Předož tak veľa hači jí běše, kociž role abo kieže miachu, předachuje a přinese ich o te peneze za to, štož bych ju předali. Kvádžechiu je k nohám tých apoštovú a rozdávachu kujžemu, štož jemu byše potrebné. Tuten princíp zhromadného obsedstva a mesobnej solidarite zdáva sa nám dženca v svojej ráznosti traž cúze. Štúda by musí predstaviť, že by všetko s druhým deliu. A kajke by upadalo živne bez nároka na svoje zamoženie. A tola tvorí tuta idea jeden ze centrálnych zásadov našej dôvažnosti. Nenže vo dávky, kýž kúžiš kvôli stáť za svoje nádavky treba, ale vo sociálne úrovnanie. Štož dženca přínožky za korupné záväzčenie plačí, neplačí jednoduše možné likovanie a zastaranie za sebe. Plačíme tiež za tých, kociž to ze svojského zamoženia nezamoža. Vizo môžeme a dobeme v dôležnosti o tým diskutovať pod kotrými múmenými a v kotrý miery sa tuto úrovnanie stáva. Miesobnú zamovitosť pak, ktorúž kúže človek za svojich sobú človekov má, odpokázať, prikával základ našej dôležnosti a našej viery zanechať.
0: Dobraj Mirčin Bauca z Budešina nadavku a zamovitosti serbského evangelského zjazka. Pečo džin 6 a postaje.

0: A to szakujże wie po na przyjdzie tatu tata. Sześć chodzi pecha 20.
1: Policja z G.
2: Na zbożo je se jenuž trochu blacha skoncovalo, jako sta se nedželu popodniu na až 4 do smira Zorelcne zbožo. 71-letný šofér Audija zjedže na vysokosti svona bosč, doliva od jezdnie a kolidirovaše tak z nabočne planku. Zranil se nikto neje, vecna škoda pak vúčenješe nemale 5 na 40 €. Noce na nedželu sú neznači šklincu VW-a v Vuhu rozbili. Skučičelio pokradných umožňu s tom tu pokázom a dokumentami z golfa. Škodu pádustva trochovacho policistča na nedže 60 € a vecnú škodu na 200 €. A nedželu večer z nezboží v Vojerecach má v kolesova. Jednačeletný by so svojim kolesom na opačnom boku vodeče na opačnom boku puča po puču a mieše odpolat do Lipového puča odpočič. 28-letná šoférka golfa z tutoho Lipového puča přijedže a převidža pošim zdaču hulca, kotru šako by na opačnej strone jiu a zráze tuž do neho. 21-letný přinže lohko zranené do kliniky, vecna škoda vúčenieše nemale 500 €.

0: Daniela Hasec, Šištožin, Vosom a Cicečie, haj z leta 19. a 90. Sú vone ve Vúžice popuču, žoute taxie roblec taxijového předovzača z Krušic. Miestem nebožá pak jenož jednotlivcu, ale tyž väčšie skupiny a šulariu s busami, to pak staja předovzače stajne zasa pred vúžadania, tak mejče Matias Robl.
1: Češko je nangačeno, da se učim z busom ježi, a vse bi ti, da so naše okoljine so jo lehno. Da se ja sam jo, da so so šec veseli naše šulske džiči, a to je en vodža, tu može se z nami rodžeč. No haj, ja sem jo doma, no, ja ti rade srpsko roču. Tež rade na srpsko vodža rapotam.
0: Dobraj, Mičel Kroščanske taksio předovzačestva Matias Robl, no a nám chceme porečeć, kak da je to možno, zodre s taksijom jedziš, ale na koncu ani ze svojskie možnine traš to płačić. Stefan Schmidt nám nedom rozprawia tu serbskim rozvosu.

0: Zelebliska. Schiers Tortin nedam dvaja stotze chie. Stuis nee nakra ju mobilne. Domu je Česko. Se například nešto nakupovač, se klikare doječ, aber se tež raz do dživadva doječ. Skire za popšeje se vi potom taksu, kotrešče od A do B dobeze, a če za sovotu za, ale čini do docuba nichtu. Stefan Schmidt je so stutem prašenjom tež raz zabirao.
1: To je žan uni, a pon za svočo. Poriadku, ja mam napisane, no?
2: Taksi? Hej, ale nic, když doby se jezba ze svojské možné zapračič. Rune tak, to je praj Daniel Facek. Z leta 1999 was je sapsko pazličan ľudži povance z taksu posvieče. Hač runeš je od telefon kužde po menšinu žri, a si by nichtu pola Facekec taksu skaza, nisu to davno viac žane privatne skazanky, tak Daniel Facek.
3: A zredka, to znači jedno za leto.
1: Celé jedno, a te pačeš na sudroje, to by so pan, to si kúži všemoslí, hačo to si popšeje, abo nic. A ja, te jezbu, ký sú klikare, abo tak, ký škoľob na krasa pači, to by so, to kúži pan, ty činí, to kúži, celé jedno, a netra sám zapvačič, ale te jezbu, ký sú by on sám zapvačič, hej, to je, also, musíme myliť, že leta mi, no, jenu, smo si možno to lebo različili, a to je bolo nekak od celkovnog obrota nekakje 2% so to boli. A to znamo nešto let jo, no. A za nekaj je to na nulu, čo, no.
2: 24 pšistajnih z facek z autami a malimi busami votečenja ľudži voža. Hače šule, k lekari, abo na nekakje terapije. Ale konc tečenja za možina na vesne svečenje abo ľudžo do mesta sa veš dađa, to docva viac nie je. Todla nie spontane si taksu skazač, tiež docela viac pola facekec možno.
1: Ne, spontane, to nie je, to sa celé jedno neliči, keďže to sú einfach, že malo ľudí, keď to voje. Jenta doby meč ten PKV, jen doby meč, alebo ten bus, je na tom, čo je žádané, jen doby te človeky meč, keď to čína, a to je proste to nejsú, no, to je tak. No.
2: Zo je sa čas zmenil, tiež v taksivoj branži, v obkúča to runia mejíčel Roblec taksivo predovzača, Matias Robl. Nedom po převroče, jako je započal, ešte byše situácia hinejša.
4: To sa všim, nešto lepšie šlo, ja pajú. Nekie to šlo, že sa jara, azo sú boli zľutnivo, no, po zmine, jenož privátne. A to sa to ježdivo, nesú týko takso dávali. Možno sme ju celom, štože pole kamen zbúho po nás, zvolí nekak 5 taksí od celom okresu. No, a nekie to ježdí celá hromada.
2: Najbač to maja tež Roblece polne jezdne plane, tež konc týdžina sú hých takse z Kruščic vele a husto popuču. Ale tež tute jezbe sú dávno předskazane, tak Matias Robl.
4: Ešte sú také uznamo, to sú potom kaj šule, ktorýž jedú na všelijaké športové zariadovania aj, abo púvač jedú vúknč do kúpele, no. Abo pon tež od závodu, kdež maja nekajte svedžené, to dali jedu.
2: Za tute maja Roblece tež väčšie busy, z kapacitu hačo posta ľudí. Ale tu ma předovzače zaso druhý problém, menujúce pobrachovace dživové moce. Dviju do cioch jezdžerov, tak Matias Robl, by rade přistajú. Taksi? Haj. Ale v sávach jenož, kdež netreba. So skazana jezba ze svojské možné zapvačič.
0: Stefan Schmidt rozpravuje, že kak je džinsniši džins taksijom. Ahaj, taksi dava, ale kaž sme slyšeli, nedobí to kujšte ze svojské možné vačič, a dyž potom si tola taksi račo neskaza. Cibidlky následom je, to je vočare. Milina Vočarec, skovaná ľubosť.

Božišo, večo sedmih je to runje zjavne posedženje, a to zaradnisko zjaska pri kloštorski vodže, dženca večo sedmih pančicah kukove. Votnetka može so zaso pošive kupač, cvodnjuska karta za dječi plači 3 eura za doroščenih 4 posta. Jako zakončenie koncertovej sezóny prezentuje Serbská komorná filharmonia program s tvorbami serbských komponistov, a to jutce večer na pół osmich Kočimbuskim konzervatóriu mez druhým zahudží orchester napríklad spievať Bjarnáta Krautza alebo tiež Jana Bulanka přes polo v utrobnešte vítaní jutce večer na pół osmich do Kočimbusa. Center na žitných výkach Budyšine přeprošuje zromadne s pekarským zjazkom štvortk zaso na zjavne prúvanie klieba a cauto štvortk vo 10 do 12 hodnoča fachovce zapodate pečva a vy môžete im rade na posty a přes ramenia ladač. Šešť hodí nedom, jedna postaje, to sú trio a kumple, když však sú s Paukom Romáče organizovali i serbskú pop-operu Carpe Nocte, a to je votorenský spiel Fachoce Praja k tomu tiež opener. 6 hodín, 1 posta, serbský rozvoz přije. Dobré ranie!

0: skupina Jank a Hankatu serbskim rozlosu. No a Lubedžiči stanal svidiče rune tež auče papuču do šule, do pistovane, kajšiš přeco. A šteda hižo naše hudančko za mesac juni svišeli. Nie hišče nic, tu máme vůrezke za vás.
1: To je bylo.
2: To je může paslič.
3: To mě jen si rič utrije.
4: Tam hore jen může mojvat.
5: Pisat.
6: Je může s tým pavdvať.
7: Jen môže to odsiať.
0: A s tým môže si tiež rýč otrieť, kaž je môže dječovne prajevo. Nitko, stelte nám rade vašu vodmovu a to hač do štvotka, kýba jako mielku, na serbský program @mdr.de spuštu rade tiež, abo direktne přes našu stronu MDR-a, kdež namakáče pod dječace raj tiež hotový formulár k vúplneniu a môže pokiu hýšče mám, tam môže česi cíbe hodančko hýšče raz cíle. Vomire na poskač. A sobotu potom přeradži vám dundak, štú je dobu a štú smysa přes riane darik serbského rozvosa zveselič. 7 hodin 19 je, ja přiju veľa, veľa vesela. Při hodaniu.

0: A ste mi sedam hodin, peča posta.
1: Nábožné slovo.
0: Tute má dženca rano Mirčin Bauca z Budešina.
2: Predovanský text poslednje nedjele

0: Uli nam dolat do živinskih pomerov prakšesčanskih vosa do Jeruzalemje. A te zromadži z netoch vjeracih biše jena vutroba a duša. A žan ne praješe vod svoj živnosču zo jeosu, ale šitko mijahu přes jene. A tiž ne bi žan mez nimi zo bi potrebni bil. Předaž tak vjela hači jih biše, kot siž role abo kieže mijahu, předahuje a přinesih jo te peneze za to, štož bih jo předali. Kvađeh jo je k nohan toch japoštovu, a rozdávachu kujžemu, štož jemu biše potrebne. Tuten princíp zromadno vopsidstva a mesobnije solidarite zdáva sa nam dženca v svojej ráznosti traž cúze. Štúda by musí predstaviť, že by šitko s druhým dželiu. A kajke by upadalo živne bez nároka na svoje zamoženie. A dola tvorí tuta idea jeden ze centrálnych zásadov našej dôvažnosti. Nenže vo dávky, kýž kúžiš kúli stáť za svoje nádavky treba, ale vo sociálne úrovnanie. Štož dženca pšinošky za korupné záväzčiny plačí, ne plači jednož možné likovanie a zastaranie za sebe. Plačíme tiež za tých, kot si to ze svojského zamoženia nezamoža. Vizo môžeme a dobeme v dôležnosti o tým diskutovať pod kotrými múmeninimi a v kotrý miery sa tuto vúhona nestáva. Mie sopnú zamovitosť pak, ktorúž kúže človek za svojich sobu človekov má, odpokázať, prikáva základ našej dôležnosti a našej viery zanechať.
1: Dobrý Mirčin Bauca z Budyšina na Dauku a zamojtošči serbského evangelského zjazka.

0: Je 8 hodín a 12.
1: Polícia z G.
2: Na zbože je so jenuž trochu blacha skoncovalo, jako sta so nečudu popodňu na až 4 smier zorec nezbožo. Jeden a 70-letný šofér Audia zjedže na vysokosti svona Borsč, doliva od jestnie a prasne tak do nabočnie planky. Zranju so nich do neje, vecna škoda pak vúčenieše nieže 15-40 euro. V noci na nedželu sú neznači šklincu VW-a ve Vuhu rozbili. Skúčičelio pokradných umožňu s tom tu pokazom a dokumentami z golfa. Škodu pádustva trochu bachu policistča na nedže 60 euro a vecnú škodu na nedže 200 euro. A nedželu večer z nezboží ve Vojerecach malo kolesova. Jednačelitne by so svojim kolesom na vopačnom boku popuču a mieše odpolat do Lipovoho puča odpočič. 28-letna šoférka golfa z tutoho Lipovoho puča přijedujúce malého hulca Pševidža, ktorý však obje na vopačne stronie ju a zraza tak do neho. Jednačelitne so přitom lohko zrani a přinže do kliniky. Vecna škoda vúčenieše nemale 500 a 500 euro. We'll be right back.

0: Je 8 hodin 20 činu a to chceme netko ráno dolara z narodninský postrosvač najradšo do serbských bazlíc.
1: Přejeme zbožo.
0: A ja chceme po žomach serbského rozvosa celé ľudubie a vútrobne ke kulovatým jubilej národninám gratulovať. A haškec národninské bido so dženca zavišťo kytre dere a spiešne pelni, šako má bosko haška dženca svoje 60. národniny kulovaté jubilej. Wiele zboža k narodninám, rovne takáž, bohaté žonovanie, krutú strôtu a veselo pri tvarských a šedných vúžadaniach. No, to přeja ľubí svojbný a poďakuja so z cive vútroby zaušu pomoc a dobrú radu. Vútrobne gratuluja manželská Silvia, Gigi, Lucia s Tobiasom, Gisela s Lukášom, Juri a Paul z Lydiu a vo sebe strovia tiež nučky, ľubušky, Hanka, Franz, Jakub a Jan.
2: Dzieci žence vulgi sto, dukyč je v ľubila, všetc pilny, dživavy a žotny je, a nás nučky přeušo rád v epilve. Wiele sme hiža od tebe nauknili, napríklad dače kyšky s tobou tvarit smyli.
3: Že s tobou zemíjíč, byl se jí za vůjkotné. Ale sami ze smutí karomíč, byl se najlepší.
4: Sejeme či za všich od skrůtu a věle veselá ze svojí nůžka cej bobrýu.
0: No ja přičam. Přizamknu so mač ze serbských bázlíc Sotra Andrea s Tomášom. Přichodný starší zvoklec a šice ľubí. Skonec, voklec, smyčkec, horku a bukec. Bosko Haška má dženca kulovatý jubilej 60. národniny a svojba je vútrobne gratulová. Je si vyzotýš stúčku pšava mod duch od holaskou. 8 hodin 23 je.

0: Nostalgie.
1: Oh, na škito, ma přeco budnu ideju, to dlouho netraje.
2: Vidíte, jak voda z líhavy prská.
0: Haj, voda se kaž duši romadí.
2: Duša, duša, duša, tun bych netko ráno trebal, za poriadne vodu ču. Trine pod pažu a on pod líhavu.
1: Oh, ale myslí na to, vo sibě čopva voda nebude.
2: Haj, haj, vůj mechko pitie.
0: Ach, přijdu sobu, to je lepé a čnucka vostu du bašč.
1: Mí chce so při tajkým dešču radšo čaj pič a knižku čítač.
2: Potom skomžiš v opravdžite tyr dom dej. Dopomňu so, zo máme na zahrodze hišče lija u ležo, kýž je solony při vichoru votvamava. A z neje paslu si suadvo. To bude fecich.
0: Cool. Hej, dopomňu so. Pojky to, von.
2: Lijava dobi na hoku, a vod tam môžemo sa potom runu smúť telesúvať.
0: Derie zo je lijava vodčinená, tak môže sa do nie dešťovať, a môj sa derie súva môj. Smiem započať?
2: Na novizo jače zastorču. Hauruk, dobrú jezbu!
0: Jipi! Jsem spěšný kajs vysk a voda prská. To je lipehačku již da duša, kýto.
2: Nitko jsem já na ryže. Švupdivup, wuhuu!
0: Já půjdu po Jura. To dobí von vidět, náš mechanikus.

0: sedem menšinov po napočuvač. Ich heiß Lita, 19 a 90 sú vone ve Vúžice po puču. Žoute taxie Roblec taxiového předovzača z Kroščic. Miestem neboža pak jenož jednotlivcu, ale tiež väčšie skupiny a šulariu s busami. To pak staja předovzače stajne zaso pred vúžadania. Tak praj mejčel Matias Robel.
1: Česko je nangačeno s úkým s busom ježdí a vôže by tý Das sind unsere Vokaline, so jule, no. Also, das ist ja Samjo, das ist so schätz Wesseli, unsere Schulske Dschitschi, jule. Ah, da ist ein Wodja, du musst ja selbst das Name rutschen. Na, hei, ja, Samjo, da mal, no. Ja, die Rade selbst rutschen. Die ist, Rade noch selbst, Karl. Wodja, Rapportam.
0: Moj praj Matias Robel na Mejčel kroščanského taxiového předovzača. Kak zasadne tukvilu kšeft beži a čeho dla lidma hiščeš tu privátne taxi skáza a potom tyž ze svojške mošne zapáči, nedom to povedam vám tu serbským rozvosu.
2: Na mojem okne sejti tak po nej Jirjane spieva pak. So ja schon nute schieb aus Wuchern, a seitag misslu bautak.

0: Matthias Kiesling. Hier das Biba, was am Hodgin jeden erstürzt sie. A Stuischnee nakraju mobilne no hai. Da mo je Czeschko se, nisch do nakupuatsch. Klickare se jetsch, aber seras dživadwo. Do dživadwa se dojetsch a dživadwo wopetatsch. Skire, so popschie se li potom taksu, kotrasch che wot A do B do weze, a che zasotisch wotlosa. Alle Chini da dazu war nicht du. Stefan Schmidt, jesser Rune ist tut im Praschenium, ras Sabirau anam Rospravia.
1: Da ist ein Uni, aber unser Foto. Borjatku, ja, man hab ich seine, ne?
2: Taxi? No, hi. Alle nichts, durch du bist so jesba, se suiske, muschne sapatschitsch. Rune tak, to je praj Daniel Facek. Zleta djiatnače socija djivijesac, voze sapsko pazličan, luđi povan se staksu posveče. Hač runeš jo telefon kužde po menšinu žri, a se bi nihtu pola facekec taksu skaza, nisu to davno vjac žane privatne skazanki, tak Daniel Facek.
3: A zredka, to znači jedno za leto.
1: Cel jedno, te pače znači droje, to bi so pon, to si kužde vše mosli, haču to si popšeje, abo nic. A ja, te jezbu, ki su klikari, abo tak, ki škod na kasa pači, to bi so to kužde pon di čini, da kužde celo jedno renetra sam zapvačič, ali te jezbu, ki što bi on sam zapvačič, hej, to je, also, musimo mili šet leta mi, zno, jonu, smo si možno to nemo različili, a to je bo nikak od celkovno obrota nekakje 2% so to boli. A to zno, nešto let jo, no. Also, nekaj je to na nulu, čo, no.
2: 24 přístajnych, z facek s autami a małymi busami, otečenia ľudí voža, hače šule, k lekári, abo na nekajke terapie. Ale kunst týdženia zo modžina na viesne svedženie, abo ľudžo do miesta sa vieš dađa, to docva viac nie je. To dla nie je spontáne si tak sú skazač, tiež docva viac pola facek s možno.
1: Na hej, spontáne, to nie je, to sú celé jednore neličí, takže to sú einfach, že malo ľudí, kýž to voje. Jenta doby myč ten BKW, jenta doby myč, abo ten bus, jenta dem, čo je žádané, jenta doby te čvojeky myč, kýž to čína, a to je proste to nejsú, no, to je tak, no.
2: Zo je so čas zmenil, tiež v taxiovej branži, v obkúča to runia mejíčel Roblec taxiho předovzača, Matias Robl. Nedom po převroče, jako je započal, ešte byše situácia hinejša.
4: To sa všim, nešto lepie šlo, bych ja pojil. Nikde to šlo, že se jara, also sú boli zľudnivo, no, po zmine, jenož privátne. A to sa tu ježdilo, nesú tyko takso dávali. Možda sme ju celom, što še pole kamen zbúho po nás, to zvolí nekak. Peč taksi u celom okresu. No, a nikde to ježdí celá romada.
2: Najbač to maja tiež Roblece polne jezdne plány, tiež kunst týdžina sú hých takse z Kruščic veľa a husto popúču. Ale tiež tute jezby sú dávno předskazané, tak Matias Robl.
4: Ešte sú také uznamo, to sú potom kaj šule, ktož jedú na všelijaké športové zariadovania aj, abo púvač jedú vúknč do kúpele, no. Abo pon tiež od závodu, tiež maja nekajke svedlené, to dali jedú.
2: Za tute maja Roblece tiež väčšie busy, z kapacitu hačo posta ľudí. Ale tu ma předovzače zaso druhý problém, mienujúce pobrachovace dživové moce. Dve ju do cioch jezdžerov, tak Matias Robl, by rade přistajú. Taxi? Haj. Ale v sábach jenož, když netreba, so skazaná jezba ze svojské možné zapvačič.
0: Stefan Schmidt rozpravieš, ku oboku o taxiu, kak je tu kvina situácia, džet voči čri, že sú lepšiny, što je za zmenivo, serbským rozvosu to zoniče, a přinož k namakače sa vie potom tiež našej dámotný app MDR Serbia a môžeče si on ráde ešte raz naposkač. Cibidlky, na džvečie.

0: vítá Nowy Jean. Zpěvá Micha Cyštu serbským rozhlasu. No, to řeká tež za nás, co se pomohu na smír 9 hodin kila, ale co vě, máme ještě tunle krutý přístav serbským rozhlasu krutko do půlny hodiny.
1: Nábožné slovo.
0: Tute má Jensa Rano, Mirčin Bauca z Budešina.
2: Predovanský text poslednje nedjele dovolí nám dolat do živinských pomerů prakšesčanské osady v Jeruzalémě. A tě je zhromadí z netoch věřacích běže jena útroba a duša. A žan nepraješe od svojí živnosti, zo jeho sú, ale šitko měchu přes jene. A tyž nebe žan mě z nimi, zo by potrebný byl. Předož tak věle hači jí běše, kociž role abo kýže měchu, předachuje a přinesich ho ty peneze za to, štož bych ho předali. Kvádžichu je k nohám těch japoštů a rozdávachu kůžemu, štož jemu byše potrebné. Tuten princip zhromadného obsedstva a mesobné solidarity zdává se nám dženca v svojej ráznosti traž cuze. Študa by musí představit, že by šitko s druhým dělil. A kajke by upadalo živně bez nároka na svoje zamoženie. A dola tvorí tuta idea jeden ze centrálních zásadů našeje dôvažnosti. Nenže o dávky, když kůžiš kvůli stát se svoje nádavky treba, ale o sociálne úrovnanie. Štož dženca přínožky za korupné závěštiny plačí, neplačí jednoduše možné likovanie a zastarané za sebe. Plačíme tiež za tých, kocíš to ze svojského zamoženia nezamoža. Vyzo môžeme a dobujeme v dôvažnosti o tým diskutovať pod kotrými úmenenými a v kotrý miery sa tuto úrovnanie stáva. Mie sobnú zamovitosť pak, ktorú škúže človek za svojich sobú človekov má, odpokazať, berikava základ našej dôvažnosti a našej víry zanechať.
0: Dobrá je Mirčin Bauca z Budešina na roku a zamovitosti serbského evangelského zjazka. Peč menšinu do dživečich je.

Níží, se kádu inakše a cůze, v něm za nás nejo ucho níží, co mi zaš, duše nůze, tam trošte slovo ne zaznejo, tu zvoští jam se s budom smejo, tam trošte slovo ne zaznejo, tu zvoští jam se s budom smejo.

Či staroserske balade z toho da Češa, pak da nica 7 let, to je kompozícia, jo po tradicionelnej melodii bola veď Jana Paula Nagela a jedno jo, nagravanie z našeho rozkosového archíva. Nen to, co ma pak gratulírovaš.

Jo, z filma Kolja z českiego filma sme ho slyšeli jednu muziku. Ja tu nento pokazaš na dalšinu muzikový event, na koncert Víče v Hošobuzu. Ku koncu grajne je dobe přižo serský ľudový ansambl ešte raz do mesta. V symfonickém koncerte budú zazniš jano serské kompozície, ako přežívajú serskú ľudovú muziku, donovie zvukové rece, živerie, lyrické melodie budú zazniš, zagrajú serská komuna, filharmonia, pet navidovaním Katarínu Dikov, skromadně se solistom na violině Miloš Mělinský. Dikov je gano akle dirigiroval oratorium Naličo ve státném živadle a koncert Víče Bůža věco na povesemich ve konzervatorium je Hošobus, kortky dajo ve internetu pet ensemble.de abo při věcone kase a serský ludový ensemble slyšíme také nentojští jeho ve radio, to jsou te serské reje za orkestra ve typiána tak Krautza.

0: pěkné, dobré dvěrě, ty ve zaslužené měry. Já pak došel od podseva kusami ještě do kosiva. A můžím bolje kosiko a moce bude skocivo.
1: Moja vizija je, že je nový formát etabliruje nové hudby rum da, rum za experimentirovanje, rum za nové hudbne stile, tež v kombinácii se s tradicionálnymi vecami. Ja rade tak menované sampling vúžívam, to ríka je za jen kúsk, vod jedného hudbného krucha a tún potom kombinuje se s elektronickým hudbou.

0: Runa je boba ta muzika juža svišaš v Lipsku, do toga juža v Hašobusku v Sarskem muzeju. Ja mienim nový album za Minu. S Minu je Minu na zavisče Dolna Sarska basenka Kamina Vitkojc a muzikalisky stojte za projektom Sarska jazzová spivarka Valboga Vaudžic a polska violinistka Izabela Kojduinska. Náš autor Sebastian Elikowski Winkler je sebe tošten album raz blížej oglidal a ho přižo jogo recenzia.
1: Živiš pasňu Min Vitkojc je bylo přitom lyriska předloga za projekt za Minu. Sú to pasni, ktoréž sú se ve muzikových staviznách južo cešte komponirovali. A to sú bžest zbiblovania texte, ktoréž s nejlepej geže za kompozíciu. Druge, viece jadnorez, ktoré folkloristické basni Min Vitkojc pominajú ved šogo zachopinka jadnú viestu muzikalisku barvu, jeden viesty muzikaliský zvuk. By bylo šeško snaž samo nemežne, je muzikaliský inac interpretirovaš. Jeje nejvíce znáte basni ako Přozba k poezii, Majská noc, Vešichej noce, Peždania abo Kelebovka bytujú pak rum za šak vašne skomponirovania. Jech forma a struktúra ste už aj togo pedobnej na songtexte. Tak mežo přísuchári me lašče sledovať. Tokoláž sú šikne uzvelone texty južo do toho skomponirovali druge muzikárky a muzikárie, je přirovnanie gledajúci na muzikalisku interpretáciu kradu zajmne.

či staroserske balade z toho da Češa, paka da nica 7 let, to je kompozícia, jo po tradicionelnej melodii bola več Jana Paula Nagela a jedno jo nagravanie z našego rozkosového archíva. Nen to, co ma pak gratulírovaš.